Radio Bell.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Rádio B.

Blíží se večer s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Česká republika podpořila rozšíření iniciativy Chat Control během hlasování Rady Evropské unie, čímž přispěla k jejímu jednomyslnému přijetí. Vládní politici nevidí v současném stavu problém, avšak věnují větší pozornost novému navrhovanému systému Chat Control 2.0. Ten by měl přinést trvalejší řešení v oblasti sledování a ochrany digitálního prostoru. Pražské koupaliště ve Vršovicích prošlo rychlou rekonstrukcí za 10 milionů korun a nyní se pyšní novou největší písečnou plochou v metropoli. Od zahájení provozu před téměř měsícem sklízí směs reakcí od návštěvníků, kteří oceňují novinky i kritizují některé aspekty. Tým kameramanů z novinek na místě zmapoval situaci a novinky přinesly různorodé ohlasy na tuto ambiciózní proměnu. Filip Dvořák zůstává v čele kandidátky ODS pro Prahu 1, přestože jeho rezignaci požadovalo vedení strany v čele s Martinem Kupkou. Oblastní rada Prahy 1 podpořila Dvořáka 7 hlasy z 8. Dvořák se hlasování zdržel, čímž nadále zůstává kandidátem na starostu této části metropole. Premiér Andrej Babiš se snaží připojit Českou republiku k nově vzniklé koalici 9 evropských zemí, které s Ukrajinou pracují na obraném antibalistickém systému. Podle Babiše by se měla zapojit celá Evropská unie, ale Velká Británie by měla být vyloučena. Česká televize o této iniciativě informuje jako o zásadním kroku pro budoucí bezpečnost Evropy. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořál. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na našich facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce Ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Česká republika podpořila rozšíření iniciativy Chat Control během hlasování Rady Evropské unie, čímž přispěla k jejímu jednomyslnému přijetí. Vládní politici nevidí v současném stavu problém, avšak věnují větší pozornost novému navrhovanému systému Chat Control 2.0. Ten by měl přinést trvalejší řešení v oblasti sledování a ochrany digitálního prostoru. Pražské koupaliště ve Vršovicích prošlo rychlou rekonstrukcí za 10 milionů korun a nyní se pyšní novou největší písečnou plochou v metropoli. Od zahájení provozu před téměř měsícem sklízí směs reakcí od návštěvníků, kteří oceňují novinky i kritizují některé aspekty. Tým kameramanů z Novinek na místě zmapoval situaci a novinky přinesly různorodé ohlasy na tuto ambiciózní proměnu. Filip Dvořák zůstává v čele kandidátky ODS pro Prahu 1, přestože jeho rezignaci požadovalo vedení strany v čele s Martinem Kupkou. Oblastní rada Prahy 1 podpořila Dvořáka 7 hlasy z 8. Dvořák se hlasování zdržel, čímž nadále zůstává kandidátem na starostu této části metropole. Premiér Andrej Babiš se snaží připojit Českou republiku k nově vzniklé koalici 9 evropských zemí, které s Ukrajinou pracují na obraném antibalistickém systému. Podle Babiše by se měla zapojit celá Evropská unie, ale Velká Británie by měla být vyloučena. Česká televize o této iniciativě informuje jako o zásadním kroku pro budoucí bezpečnost Evropy. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Rela.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 126. Dnešek bude speciální a téměř celý jenom o technu a já to nebudu dneska ani moc komentovat. Takže popřeju příjemný poslech

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On radio.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On radio.

0: Relax.
1: On Radio B.

concentrate.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax.

0: call my phone.
1: Relax.
2: On Radio B.

Relax číslo 126 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Česká republika podpořila rozšíření iniciativy Chat Control během hlasování Rady Evropské unie, čímž přispěla k jejímu jednomyslnému přijetí. Vládní politici nevidí v současném stavu problém, avšak věnují větší pozornost novému navrhovanému systému Chat Control 2.0. Ten by měl přinést trvalejší řešení v oblasti sledování a ochrany digitálního prostoru. Pražské koupaliště ve Vršovicích prošlo rychlou rekonstrukcí za 10 milionů korun a nyní se pyšní novou největší písečnou plochou v metropoli. Od zahájení provozu před téměř měsícem sklízí směs reakcí od návštěvníků, kteří oceňují novinky i kritizují některé aspekty. Tým kameramanů z novinek na místě zmapoval situaci a novinky přinesly různorodé ohlasy na tuto ambiciózní proměnu. Filip Dvořák zůstává v čele kandidátky ODS pro Prahu 1, přestože jeho rezignaci požadovalo vedení strany v čele s Martinem Kupkou. Oblastní rada Prahy 1 podpořila Dvořáka 7 hlasy z 8. Dvořák se hlasování zdržel, čímž nadále zůstává kandidátem na starostu této části metropole. Premiér Andrej Babiš se snaží připojit Českou republiku k nově vzniklé koalici 9 evropských zemí, které s Ukrajinou pracují na obraném antibalistickém systému. Podle Babiše by se měla zapojit celá Evropská unie, ale Velká Británie by měla být vyloučena. Česká televize o této iniciativě informuje jako o zásadním kroku pro budoucí bezpečnost Evropy. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Neboj se uvolnit.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Marvel Studios se rozhodlo přeměnit dlouho očekávaný projekt Nova z potenciálního Disney Plus seriálu na celovečerní film, přičemž scénář napíše Michael Waldron, který získal důvěru Kevina Feigeho po úspěchu seriálu Loki a filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Zatím nebyl oznámen režisér, hlavní hvězda či premiérové datum. Fanoušci mohou očekávat další vývoj v blízké budoucnosti, který by mohl být významným doplněním Marvel Cinematic Universe. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Hity, které znáte. Právě teď na Bčku.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the law against possession of marijuana in private for personal use.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. Do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Máte rádi fotbal a chtěli byste si ještě zasoutěžit? Navštivte web ČT Sport, odpovězte správně na otázku a získejte šanci vyhrát. Nezapomeňte, že každý správný tip může znamenat novou vuvuzelu do vaší sbírky. Fanoušci Tour de France, pozor, máte možnost vyhrát skvělé ceny prostým zodpovězením několika otázek. Stačí navštívit web sport.televize.cz a zkusit své štěstí. Didier Deschamps proměnil francouzský fotbal od července 2012 v revoluční sílu. Pod jeho vedením hrají reprezentanti s vášní a disciplínou, což přináší úspěchy. Jestli zvítězí i nad pokračujícími výzvami, zapsal by se do historie francouzského fotbalu s prezervativní elegancí i energií Schumacherova Ferrari. Linda Nosková se triumfálně vrátila z Wimbledonu a na pražském letišti si užívala pozornost s luxusní krabicí s talířem pro vítězku. Svým vítězstvím se posunula na 7. místo ve světovém žebříčku, což je její dosavadní nejlepší umístění. A to se píše 2024. Doufá, že i přes tento tenisový úspěch se její soukromý život nezmění, protože tituly jsou pro ní prioritou. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Americká formace Four Knox Five přichází se singlem Inside. Na této skladbě spolupracovali s rapperem říkající si Asheru. Kvalitu této skladby posuďte sami. Sluchajte

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti lidské důvěřivosti přichází zpráva z Ruska, kde samozvaní čarodějové a jasnovidci využívají historický nedostatek paliv tím, že za poplatek slibují snížit spotřebu pohonných hmot u automobilů. Tato praktika láká zoufalé řidiče, kteří věří v úspory, ale odborníci varují před podvody. Dejte si pozor na takové nabídky a važte si obyčejného tankování. Zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Radio B.
1: Spolupráce dvou velkých men, Hot Since 82 a Runny Mental, přinesla tuhle povenenou houseovku Be Strong. Vy posloucháte pořad Sebestřed na Rádiu B.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká republika podpořila rozšíření iniciativy Chat Control během hlasování Rady Evropské unie, čímž přispěla k jejímu jednomyslnému přijetí. Vládní politici nevidí v současném stavu problém, avšak věnují větší pozornost novému navrhovanému systému Chat Control 2.0. Ten by měl přinést trvalejší řešení v oblasti sledování a ochrany digitálního prostoru. Pražské koupaliště ve Vršovicích prošlo rychlou rekonstrukcí za 10 milionů korun a nyní se pyšní novou největší písečnou plochou v metropoli. Od zahájení provozu před téměř měsícem sklízí směs reakcí od návštěvníků, kteří oceňují novinky i kritizují některé aspekty. Tým kameramanů z novinek na místě zmapoval situaci a novinky přinesly různorodé ohlasy na tuto ambiciózní proměnu. Filip Dvořák zůstává v čele kandidátky ODS pro Prahu 1, přestože jeho rezignaci požadovalo vedení strany v čele s Martinem Kupkou. Oblastní rada Prahy 1 podpořila Dvořáka 7 hlasy z 8. Dvořák se hlasování zdržel, čímž nadále zůstává kandidátem na starostu této části metropole. Premiér Andrej Babiš se snaží připojit Českou republiku k nově vzniklé koalici 9 evropských zemí, které s Ukrajinou pracují na obraném antibalistickém systému. Podle Babiše by se měla zapojit celá Evropská unie, ale Velká Británie by měla být vyloučena. Česká televize o této iniciativě informuje jako o zásadním kroku pro budoucí bezpečnost Evropy. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Nejnovější album Dua Panda Bear a Sonic Boom, vydané pod labelem Domino, překvapuje svou prostorností a otevřeností. Jejich tvorba je charakteristická trpělivě konstruovanými zvukovými terárii, do kterých posluchač vstupuje, aby plně zažil jejich atmosféru. Album dokazuje, že umělci stále experimentují a překvapují i po letech na scéně. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: sme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Máte rádi fotbal a chtěli byste si ještě zasoutěžit? Navštivte web ČT Sport, odpovězte správně na otázku a získejte šanci vyhrát. Nezapomeňte, že každý správný tip může znamenat novou vuvuzelu do vaší sbírky. Fanoušci Tour de France, pozor, máte možnost vyhrát skvělé ceny prostým zodpovězením několika otázek. Stačí navštívit web sport.televize.cz a zkusit své štěstí. Didier Deschamps proměnil francouzský fotbal od července 2012 v revoluční sílu. Pod jeho vedením hrají reprezentanti s vášní a disciplínou, což přináší úspěchy. Jestli zvítězí i nad pokračujícími výzvami, zapsal by se do historie francouzského fotbalu s prezervativní elegancí i energií Schumacherova Ferrari. Linda Nosková se triumfálně vrátila z Wimbledonu a na pražském letišti si užívala pozornost s luxusní krabicí s talířem pro vítězku. Svým vítězstvím se posunula na 7. místo ve světovém žebříčku, což je její dosavadní nejlepší umístění. A to se píše 2024. Doufá, že i přes tento tenisový úspěch se její soukromý život nezmění, protože tituly jsou pro ní prioritou. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from
4: going under. Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Pražský post-rock, moravský drone folk a košické screamo. Třetí ze série letních koncertů Meat Factory v úterý 14. července na dvorku za Smíchovskou továrnou uvede trojici hudebních projektů Siepentaine, Brána a It Looks Sinister.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
5: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na Rádiu B.
6: Pomal s náma. Na Bčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Situace na řece Digi se dramaticky zhoršuje, když kvůli nedostatku kyslíku v noci v Poštorné na jezu uhynuly tuny ryb. Rybáři varují, že se situace bude dál komplikovat a doporučují opatrnost při vstupu do vody. Tomuto neštěstí předcházely obavy z intenzivního rybolovu a klimatických změn, které by mohly mít devastující vliv na místní ekosystém. Český tým středoškoláků zazářil na mezinárodním turnaji mladých fyziků, když z Curychu přivezl světové zlato. Studenti z Prahy, Plzně a Hlučína excelovali na soutěži probíhající od 5. do 12. července. Jejich úspěch spočíval v řešení praktických problémů simulujících práci dospělých vědců. Na summitu v Ankaře vyvolala česká delegace údiv, přičemž slovenský prezident Peter Pellegrini kritizoval absenci prezidenta Pavla, kterého podle tradice vedl premiér Babiš. Pellegrini doporučil Slovensku, aby nenapodobovalo český model vedení. Situace odhalila pohled slovenské hlavy státu na protokolární záležitosti, které vzbudily i mezinárodní pozornost. Český premiér Andrej Babiš na jednání koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření unijní protivzdušné obrany. Projekt by podle něj neměl zahrnovat Velkou Británii. Současná obrana je podle Babiše roztříštěná a chybí koordinace výroby. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Dámy a pánové,

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage C. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage C číslo 168, Cvrko Brko ve studiu a zbytek už je na nás. Tak pojďme na to!

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, hladíte Radio Bčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody s bočinmi od Rockwellu a Sing It Back Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít. Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vezmeme nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 9:30. Takže jsem rovnou v 9:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhnem na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat, tak pojďme na to.

0: Srdce, práve ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi z čela. Člověk by si řekl, neměl by si pít Štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Vám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mně nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle. A dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je 15:30, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal. A já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v 8:30 dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach z NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik je do hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic, Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o 16:30. Takže zpátky k muzice, vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

0: No a za námi je Mista Bombastik. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já jsem vám v minulém díle, v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval jsem tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápický kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vlezte mi na záda, to prostě nejde dělat rok dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku, jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: Dubois selection without objection!

Dohrála nám skladba No No No od Downpan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujem, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde porář, a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných,

je jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to, to po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne, není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeníčky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům a už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teď svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále a doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on chili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny a vy se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrada.

0: Práve ladíš Vintage Sea.
1: No a kocourci moji, my pomalunku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále, to patří k těm rádiovým věcím, potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále, vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168, nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi vedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví, ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden, no a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Situace na řece Digi se dramaticky zhoršuje, když kvůli nedostatku kyslíku v noci v Poštorné na jezu uhynuly tuny ryb. Rybáři varují, že se situace bude dál komplikovat a doporučují opatrnost při vstupu do vody. Tomuto neštěstí předcházely obavy z intenzivního rybolovu a klimatických změn, které by mohly mít devastující vliv na místní ekosystém. Český tým středoškoláků zazářil na mezinárodním turnaji mladých fyziků, když z Curychu přivezl světové zlato. Studenti z Prahy, Plzně a Hlučína excelovali na soutěži probíhající od 5. do 12. července. Jejich úspěch spočíval v řešení praktických problémů simulujících práci dospělých vědců. Na summitu v Ankaře vyvolala česká delegace údiv, přičemž slovenský prezident Peter Pellegrini kritizoval absenci prezidenta Pavla, kterého podle tradice vedl premiér Babiš. Pellegrini doporučil Slovensku, aby nenapodobovalo český model vedení. Situace odhalila pohled slovenské hlavy státu na protokolární záležitosti, které vzbudily i mezinárodní pozornost. Český premiér Andrej Babiš na jednání koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření unijní protivzdušné obrany. Projekt by podle něj neměl zahrnovat Velkou Británii. Současná obrana je podle Babiše roztříštěná a chybí koordinace výroby. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Norská fotbalová euforie dosáhla vrcholu, když po návratu z mistrovství světa hráče vítalo více jak 100 000 fanoušků v Oslu. Král Harald V. osobně přijal tým, který předtím podlehl Anglii 2-1 v prodloužení. Norským hráčům se dostalo královského přivítání, i když semifinále zůstalo nesplněným snem. Fotbalová scéna se otřásá ve svých základech, když se dnes ve 2024 ve večerních hodinách utkají Francie a Španělsko v semifinále mistrovství světa. Bude to napínavý duel dvou gigantů, kdy Francie jako mírný favorit čelí výzvě současných evropských šampionů, kteří v posledních dvou utkáních slavili vítězství. Připravte se na epické výkony a fotbalovou eleganci, které mohou napsat nový kapitola historie pro končícího Didiera Deschamps. Máte rádi fotbal a chtěli byste si ještě zasoutěžit? Navštivte web ČT Sport, odpovězte správně na otázku a získejte šanci vyhrát. Nezapomeňte, že každý správný tip může znamenat novou vůzelu do vaší sbírky. Fanoušci Tour de France, pozor, máte možnost vyhrát skvělé ceny prostým zodpovězením několika otázek. Stačí navštívit web Sport televize a zkusit své štěstí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Pražský post-rock, moravský drone folk a košické Screamo. Třetí ze série letních koncertů Meat Factory v úterý 14. července na dvorku za Smíchovskou továrnou uvede trojici hudebních projektů Siepentine, Brána a It Look Sinister.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: That's fun.
1: Zpomal s náma. Na Bčko.
2: Jsem doma sama, mám chuť se jen válet, kolem mě ráno tlapky

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Matematika na technických univerzitách působí jako přísný selektor, kdy během prvního ročníku neustojí síto zhruba třetina studentů. Tímto tempem dochází k významné ztrátě talentů, které český průmysl zoufale potřebuje. Brněnské vysoké učení technické se snaží najít řešení, jak zredukovat zbytečné neúspěchy studentů v této kritické disciplíně. Český hydrometeorologický ústav prodloužil výstrahu před velmi silnými bouřkami, které mohou zasáhnout území Česka i ve středu. V severovýchodní části Moravy a Slezska by měly mít bouřky nižší intenzitu. Současně platí i varování před vysokými teplotami, které mohou ohrozit zdraví obyvatel. Správa železnic zahájila anketu dne 14. července 2024, která potrvá až do konce prázdnin. Cílem je zjistit, jak cestující vnímají cestování vlakem. Účastníci mohou vyplnit dotazník prostřednictvím QR kódu na nádražích či na webu. Ústavní soud rozhodl, že ochrana přírody je důležitější než výstavba větrných elektráren, když zatrhl plán společnosti Wind Technology postavit větrníky na Ústecku. Firma se domáhala odškodnění ve výši přibližně 265 milionů korun poté, co nedostala výjimku kvůli přítomnosti chráněného tetřívka obecného. Tento verdikt tak staví ochranu přírody nad ekonomické zájmy energetických projektů do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Norská fotbalová euforie dosáhla vrcholu, když po návratu z mistrovství světa hráče vítalo více jak 100 000 fanoušků v Oslu. Král Harald V. osobně přijal tým, který předtím podlehl Anglii 2-1 v prodloužení. Norským hráčům se dostalo královského přivítání, i když semifinále zůstalo nesplněným snem. Fotbalová scéna se otřásá ve svých základech, když se dnes ve 2024 ve večerních hodinách utkají Francie a Španělsko v semifinále mistrovství světa. Bude to napínavý duel dvou gigantů, kdy Francie jako mírný favorit čelí výzvě současných evropských šampionů, kteří v posledních dvou utkáních slavili vítězství. Připravte se na epické výkony a fotbalovou eleganci, které mohou napsat nový kapitola historie pro končícího Didiera Deschamps. Máte rádi fotbal a chtěli byste si ještě zasoutěžit? Navštivte web ČT Sport, odpovězte správně na otázku a získejte šanci vyhrát. Nezapomeňte, že každý správný tip může znamenat novou vůzelu do vaší sbírky. Fanoušci Tour de France, pozor, máte možnost vyhrát skvělé ceny prostým zodpovězením několika otázek. Stačí navštívit web Sport televize a zkusit své štěstí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti lidské důvěřivosti přichází zpráva z Ruska, kde samozvaní čarodějové a jasnovidci využívají historický nedostatek paliv tím, že za poplatek slibují snížit spotřebu pohonných hmot u automobilů. Tato praktika láká zoufalé řidiče, kteří věří v úspory, ale odborníci varují před podvody. Dejte si pozor na takové nabídky a važte si obyčejného tankování. Zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Matematika na technických univerzitách působí jako přísný selektor, kdy během prvního ročníku neustojí síto zhruba třetina studentů. Tímto tempem dochází k významné ztrátě talentů, které český průmysl zoufale potřebuje. Brněnské vysoké učení technické se snaží najít řešení, jak zredukovat zbytečné neúspěchy studentů v této kritické disciplíně. Český hydrometeorologický ústav prodloužil výstrahu před velmi silnými bouřkami, které mohou zasáhnout území Česka i ve středu. V severovýchodní části Moravy a Slezska by měly mít bouřky nižší intenzitu. Současně platí i varování před vysokými teplotami, které mohou ohrozit zdraví obyvatel. Správa železnic zahájila anketu dne 14. července 2024, která potrvá až do konce prázdnin. Cílem je zjistit, jak cestující vnímají cestování vlakem. Účastníci mohou vyplnit dotazník prostřednictvím QR kódu na nádražích či na webu. Ústavní soud rozhodl, že ochrana přírody je důležitější než výstavba větrných elektráren, když zatrhl plán společnosti Wind Technology postavit větrníky na Ústecku. Firma se domáhala odškodnění ve výši přibližně 265 milionů korun poté, co nedostala výjimku kvůli přítomnosti chráněného tetřívka obecného. Tento verdikt tak staví ochranu přírody nad ekonomické zájmy energetických projektů do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Nejnovější album Dua Panda Bear a Sonic Boom, vydané pod labelem Domino, překvapuje svou prostorností a otevřeností. Jejich tvorba je charakteristická trpělivě konstruovanými zvukovými terárii, do kterých posluchač vstupuje, aby plně zažil jejich atmosféru. Album dokazuje, že umělci stále experimentují a překvapují i po letech na scéně. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Norská fotbalová euforie dosáhla vrcholu, když po návratu z mistrovství světa hráče vítalo více jak 100 000 fanoušků v Oslu. Král Harald V. osobně přijal tým, který předtím podlehl Anglii 2-1 v prodloužení. Norským hráčům se dostalo královského přivítání, i když semifinále zůstalo nesplněným snem. Fotbalová scéna se otřásá ve svých základech, když se dnes ve 2024 ve večerních hodinách utkají Francie a Španělsko v semifinále mistrovství světa. Bude to napínavý duel dvou gigantů, kdy Francie jako mírný favorit čelí výzvě současných evropských šampionů, kteří v posledních dvou utkáních slavili vítězství. Připravte se na epické výkony a fotbalovou eleganci, které mohou napsat nový kapitola historie pro končícího Didiera Deschamps. Máte rádi fotbal a chtěli byste si ještě zasoutěžit? Navštivte web ČT Sport, odpovězte správně na otázku a získejte šanci vyhrát. Nezapomeňte, že každý správný tip může znamenat novou vůzelu do vaší sbírky. Fanoušci Tour de France, pozor, máte možnost vyhrát skvělé ceny prostým zodpovězením několika otázek. Stačí navštívit web Sport televize a zkusit své štěstí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Pražský postrock, moravský drone folk a košické Screamo. Třetí ze série letních koncertů Meat Factory v úterý 14. července na dvorku za Smíchovskou továrnou uvede trojici hudebních projektů Siepentine, Brána a It Looks Sinister.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Matematika na technických univerzitách působí jako přísný selektor, kdy během prvního ročníku neustojí síto zhruba třetina studentů. Tímto tempem dochází k významné ztrátě talentů, které český průmysl zoufale potřebuje. Brněnské vysoké učení technické se snaží najít řešení, jak zredukovat zbytečné neúspěchy studentů v této kritické disciplíně. Český hydrometeorologický ústav prodloužil výstrahu před velmi silnými bouřkami, které mohou zasáhnout území Česka i ve středu. V severovýchodní části Moravy a Slezska by měly mít bouřky nižší intenzitu. Současně platí i varování před vysokými teplotami, které mohou ohrozit zdraví obyvatel. Správa železnic zahájila anketu dne 14. července 2024, která potrvá až do konce prázdnin. Cílem je zjistit, jak cestující vnímají cestování vlakem. Účastníci mohou vyplnit dotazník prostřednictvím QR kódu na nádražích či na webu. Ústavní soud rozhodl, že ochrana přírody je důležitější než výstavba větrných elektráren, když zatrhl plán společnosti Wind Technology postavit větrníky na Ústecku. Firma se domáhala odškodnění ve výši přibližně 265 milionů korun poté, co nedostala výjimku kvůli přítomnosti chráněného tetřívka obecného. Tento verdikt tak staví ochranu přírody nad ekonomické zájmy energetických projektů do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Starý dobrý hity na Bčku.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Marvel Studios se rozhodlo přeměnit dlouho očekávaný projekt Nova z potenciálního Disney Plus seriálu na celovečerní film, přičemž scénář napíše Michael Waldron, který získal důvěru Kevina Feigeho po úspěchu seriálu Loki a filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Zatím nebyl oznámen režisér, hlavní hvězda či premiérové datum. Fanoušci mohou očekávat další vývoj v blízké budoucnosti, který by mohl být významným doplněním Marvel Cinematic Universe. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Norská fotbalová euforie dosáhla vrcholu, když po návratu z mistrovství světa hráče vítalo více jak 100 000 fanoušků v Oslu. Král Harald V. osobně přijal tým, který předtím podlehl Anglii 2-1 v prodloužení. Norským hráčům se dostalo královského přivítání, i když semifinále zůstalo nesplněným snem. Fotbalová scéna se otřásá ve svých základech, když se dnes ve 2024 ve večerních hodinách utkají Francie a Španělsko v semifinále mistrovství světa. Bude to napínavý duel dvou gigantů, kdy Francie jako mírný favorit čelí výzvě současných evropských šampionů, kteří v posledních dvou utkáních slavili vítězství. Připravte se na epické výkony a fotbalovou eleganci, které mohou napsat nový kapitola historie pro končícího Didiera Deschamps. Máte rádi fotbal a chtěli byste si ještě zasoutěžit? Navštivte web ČT Sport, odpovězte správně na otázku a získejte šanci vyhrát. Nezapomeňte, že každý správný tip může znamenat novou vůzelu do vaší sbírky. Fanoušci Tour de France, pozor, máte možnost vyhrát skvělé ceny prostým zodpovězením několika otázek. Stačí navštívit web Sport televize a zkusit své štěstí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B. Pražský post-rock, moravský drone folk a košické screamo. Třetí ze série letních koncertů Meat Factory v úterý 14. července na dvorku za Smíchovskou továrnou uvede trojici hudebních projektů Siepentine, Brána a It Looks Sinister.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Dance, jump up to this, non-stop turn and twist. Out of his mercy, what's on the dead of a grand? Here, much of a

zdravím všechny bráchy a ségry. Na majku je Šazo, no a to znamená jediný, že je tady nový díl pořadu Revolution, no a ten ti samozřejmě přinese zase hromadu nové, čerstvé reggae hudby a nejen té. No, máme toho jako vždycky úplně našlapáno, máme toho hodně, takže se do toho s chutí pustíme a projedeme si ty novinčičky ze světa reggae music. OK, tak jo. Jako první věc tady pro vás mám nachystaného Lutana Faya, který udělal nový track Rastaman Fitness. Můžeš ho najít na Island Hope in Rhythmu a na tomto Rhythmu můžeš najít jména jako je Gidimani, Russ Fraser Junior, Young Shanti a Dilieno. Za mě nejpovedenější věc, nebo aspoň verze od Lutana Faya, Rastaman Fitness.

0: první dnešní novinka, kterou měl na starosti Lutan Faya. No a my se posuneme hned na další a tentokrát se podíváme do Afriky, konkrétně do Gambie, odkud pochází zpěvák, který si říká Jaringo. No a jeho nová záležitost nese název Why Babylon a Go So.
1: Yeah. Jaringo. This one is for all my hustlers in jail. All those who are in constraints.

Skladba, která nás čeká nyní, je od známé jamajské zpěvačky, která se říká Etana, která byla několikrát dokonce nominována na cenu Grammy, a to v kategorii nejlepší reggae album Grammy, no a dokonce s albem Reggae Forever z roku 2018 se stala první ženou za více než 2 desetiletí, která byla nominována na cenu Grammy, což je obrovský úspěch. No ale my se podíváme na její novou věc a ta se jmenuje Do You Know?

0: stala se velká věc, a to alespoň na Jamajce, protože jamajský polobůh Kapleton vydal nové album s názvem Hates of Fire. Toto album bylo dlouho očekávané, no a s tímto albem mu pomáhali tři producenti, konkrétně to byl Little Lion Sound, Derek Sound a Mixing Finger. Toto album je šláplý, no a samozřejmě já vám dám ochutnat zase dva tracky z tohoto nového alba. A první track, který jsem pro vás vybral, je Tired of the Drama. No a druhý track je Babylon So Evil, který je společně s Damienem Marlem a Stephenem Marlem. Takže jo, ochutnejte nový album Hates of Fire od Kapletona.
1: Rastafari.

dohrála nám ukázka z nového Kapletonova alba. No a ty posloucháš pořad Revolution na Rádiu B. Já jsem Šazo a momentálně ti servíruju novinky ze světa reggae. No a hned ti naservíruju další, tentokrát ze Španělska, a bude to od zpěváka, který si říká Rastachaj. Jeho nový track je Nano 9.

Jelikož tady ještě dneska nebyl žádný dancehall, tak si myslím, že je na čase toto napravit a přizvat samozvaného krále dancehallu, King of the Dancehall, Benjamina. Jeho novinka se jmenuje Fuck It Up, no a beat, instrumentál neboli rhythm mu udělal CD Master. Tak jo, novinka od Benjamina.

Jamajská legenda General Degree se nechal tentokrát stáhnout do UK soundu od MCho Fizzyho a udělali spolu EP, který se jmenuje United Jumpdown. Jsou tam 4 tracky, po každý trochu jiný zvuk, ale je to opravdu ve stylu. A myslím si, že je to dost jiná hudba, než na kterou byl General Degree zvyklý, ale hodně mu to sedlo. No a jak mu to sedlo, vám dám ochutnat, protože z tohoto EPčka si musíme dát 2 tracky a dáme si Like V a While Out, takže nový EP United Jumpdown, MC Fizzy a General Degree. Čekuj ten sound.

dnes jsme do toho džunglu skočili trochu ostřeji, ale to vůbec nevadí, protože situaci okamžitě uklidníme, jelikož tady máme novinku od Potential Bad Boy, který si na mic přizval zpěvačku, která se říká Havana, a dali dohromady pohodový track s názvem Give Me A Sing.

0: díky DJovi a především producentovi, který se říká Legendy, si dnes můžeme připomenout legendu MCho Stevieho Hyperady, který už nějaký ten pátek není mezi námi, ale on oživil jeho sample a udělal nový track s názvem Jungle Music. Jinak pokud neznáte Stevieho Hyperady, tak to koukejte napravit a puste si třeba od něj něco na YouTube nebo na Spotify, protože to byl opravdu legendární MC a řekl bych jedinečný MC svého stylu. OK, takže Jungle Music, Stevie Hyperady a Legendy.
1: Oh my gosh, listen.

0: 不愿意找个 music 啊哈哦吼，找个 music 啊哈哦吼，不愿意找个 music。
1: DJ / producent, který si říká Jinx, vydal nový EP, to se jmenuje Special Technic EP. No a na tomhle EP můžeš najít 3 skladby a v čemže je tak speciální, svým zvukem se vrací hodně zpátky v čase. No a to vám samozřejmě dám poslechnout, protože jsem vybral track, který se jmenuje jako to EP a to je Special Technic, takže Jinx a jeho nová záležitost.

na Jungle Cakes Records. Teď vyšlo remixové EP na track Light It Up, který má na starosti Euphonic a MC Mad Sam. Na tomto EPčku nejdeš originální track, no a samozřejmě remixy, o který se postaral Konrad Saps, Daisy a Zapája. Mě nejvíc asi baví remix od Daisyho, takže si dáme ten.

nakonec si dáme ještě ochutnávku z nového EP, který se jmenuje It's a Jungle Thing a má ho na starosti Mr. Quest. Samozřejmě dva tracky vám pustím ve zkrácený verzi, aby jsme to stihli, a první je Come Down a druhý Junglero. OK, jinak je to ode mě dneska všechno, mějte se hezky, užijte si zbytek dne, no a nezapomeňte poslouchat Radio B a především pořád Revolution, takže zdárect.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Base up.

byla taková klidnější věc na začátek. Byl to producent Audioman a vydal track s názvem I'll Change. A následující věc bude od Loop Crashing a ten track se jmenuje Hidden Force. Vyšlo to oboje teď v červenci už a jsou to takové příjemné věci, tohle to už bude trošku do breaku. Příjemný poslech přeju, Radio Bčko.

Tak přátelé, budeme pokračovat. Mám tady EPčko, který obsahuje 4 tracky, dělal to producent Stone Taro. Je to, mám pocit, Japonec, který si ještě říká Kyoto Bayset. A ten track se jmenuje Breathe Twice. Vyšlo to na Constant Sound, teďko v červenci.

Další track, tady mám věc od producenta Stampede a track se jmenuje Keep It Juicy. Vydal teďko dva tracky na EPčku na Alistair Brown Records a je to docela už breakbeat zpívaný, takovej živější, tak pojďme to trošku rozhejbat.

Pátý track dnešního bass-upu, jmenuje se Bass Ritual, a dělalo Hancock, Orrebeat a Liam Flux, a taky dobrá vypalovačka, docela nadupaný track, vyšel na Distortionu, taky teďko v červenci. Posloucháte pořad Bass Up na rádiu

No, tak si říkám, přátelé, že v tom ještě chvilku zůstaneme v breakových vodách a dáme si track od Crafty Cuts a jmenuje si Carvey. A je to track, který nevyjde na album, který teďko vychází v tuhle dobu, kdy tohle asi posloucháte. Poslední dobou se mi fakt docela líbí, dělají docela zajímavý tracky, nicméně to album bude obsahovat 15 tracků, těším se na to, dneska to ukazuje jeden den na Spotify do vydání, takže jsem na to fakt zvědavý. Takže si to pojďme poslechnout, Crafty Cuts.

Tak posloucháte pořád Bass Up a dáme si trošku hardcoreu. A je to producent Chimpo a track se jmenuje Head and Out a vyšlo to teďko na Trench Noiru, taky červencový kousek. Je to takový klasický old school track z 90. Yes. Big up Chimpo.

Tak a navážeme, přátelé v Bassupu, další věcí, tohle to byl takový oldschoolovej jakoby jungle breakbeat. No a mám tady ještě jednu věc, jakože old school záležitost, Count Basic a Speechless a v drum and bass podání. Říkal jsem si, že obnovím old school tradici tracků a tohle je věc 96. Vyšlo to na jeho 13 trackovém remixovém albu. Speechless je tam nevím kolikrát, třikrát. A tuhle tu verzi mám fakt rád a znám to ještě v remixu od teďko mi to tam nezapadá moc, ale ještě jakoby jedna drum and bassová verze. Takže přeju příjemný poslech na Bčku. DJ Rascal.

Tak přátelé, tohle to byl oldschoolový track Bass Upu 56. vydání. Nicméně tady pro vás mám další breakbeatovou věc od Goodina. Jmenuje se Faster a vyšel na label 15 Monkeys a musím se pochlubit, budu tam vydávat teďko taky svůj breakbeatový track, myslím, že to vyjde 30. července, moc se na to těším, je to asi můj největší úspěch. Každopádně ten breakbeat mě baví víc a víc a zkouším i svoje věci tvořit. A teďko jsem třeba sledoval, byl velký festival ve Španělsku, tam opravdu to funguje na breakbeatové scéně docela slušně. Sledoval jsem Beats for Love, tam na stage vlastně byli Freestylers, Breakbeat Bandit jsem koukal, že taky hráli a DJ Net. Takže docela maká jako breakbeatová scéna, i když tady trošku míň. Je hodně španělských labelů, anglických a je to dobrý, že to funguje stále. Posloucháte pořád Bass Up, Rádio Bčko.

Tak posloucháte pořád Bassup na rádio Bčko. Zdraví vás DJ Raskal. Já jsem v tuhle chvíli na dovolený teda, když to vysílám jakoby premiéru. Jsem na chalupě s rodinkou, takže užívám klidu. No a tohle to už je Embrace a track

Tak trošku změníme, přátelé, styly a dáme si producenta, který se říká Marco Polo. Dáme si nějaký skreče, dáme si hip-hopový beaty a tyhle center, jak se jmenuje Everything is Wrong, a vyšlo to na jeho labelu 1. července. Dělá takový zajímavý kousky týpek, takže proč si to nedat, že jo? Naše heslo. Posloucháte pořád Bass Up, zajímavé, že Rascal, a jsem rád, že posloucháte, jestli posloucháte. Mějte se dobře.

Tak přátelé, blížíme se ke konci. Mám tady dva poslední tracky, který bych chtěl věnovat mýmu kamarádovi, který teďko před pár dny zemřel a asi všichni víte, o koho jde. Honzik Hrášek, alias Rašín. A mám pro něj dva tracky. Junglist od Kongonaty a No Woman No Cry v live verzi od Evy Fall. Takže přeju příjemný poslech a mějte se moc hezky, užívejte léto a vůbec hudbu a lásku a hlavně zdravíčko. Mějte se fajn, zdraví vás Raskal.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.